0: Miło ci chcę. Witajcie. My jsme Janka Anka. A nětko přijonu hodinu za vás zaudíme.
1: Hallo.
0: Jan Šipku z Natvali. Hej, Wilkot.